Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
1: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
4: V dnešním světě komputerů,
5: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
6: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
5: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
6: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
7: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu.

0: play this Sandstorm track.
1: What do you mean?

polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

příjemný dobrý ráno. Při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska je 6. října. Máme úterý, svátek nám slaví Hanuš. A stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes podle meteorologů počasí bude. A pokud se nepletu, tak nám meteorologové dnes slibují krásný a slunečný den. Tak já doufám, že mě tady zrak nešálí, protože opravdu by to dnes mělo být bez mráčku, ale tady u nás to zatím slunečně moc nevypadá, tak se necháme překvapit. Jediná jistota je, že počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují následovný poránu teploty kolem 7 až tedy 9 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat 19 až 21. K večeru se ochladí na 14 až 16 a přes noc potom 9 až 11 stupňů. Takže to vypadá hodně pozitivně, co se týče prvních informací pro dnešní den ohledně počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, a to ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval Check It Out a Das FX. Tyhle kanálníci, ty ví, jak to rozbalit. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část. Druhá část, jakož je dneska úterý, bude v rytmu taneční muziky, konkrétně houseový muziky, houseový speciál plný novinek z posledního týdne, to je druhá část pořadu Frikolora mezi 9. a 10. hodinou. No a doplním, že ještě rubrika Frikolora Infos, ta je s námi od začátku vysílání, tedy celých 13 let, proběhne v premiéře před 9. a v repríze před 10. hodinou, tak abyste se dozvěděli, co vědět nepotřebujete, nechcete a neměli byste. Frikolora Infos. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Color Music Radio, pořad Free Color, Clap Your Hands a Naughty by Nature v takovýhle poloinstrumentální verzi, takhle může znít raní Free Color. 37 minut po 8 hodině, my si dáme Anix a budeme pokračovat v krásné jízdě, tak jak jste zvyklí, ještě nás čeká necelých 20 minut hudební produkce, než se dostaneme k rubrice Free Color Infos a povíme si, co nepotřebného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska napsali internety. Dobrý ráno!

0: Až Color Music Radio, pořad Frikolora za Gramce, má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 8 hodině. To znamená, že jedeme přesně na čas. Dneska je úterý, a to 6. října. Svátek nám slaví Hanušové a stejně jako vždycky, i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují dnes jasno, celý den na celém našem území by mělo být slunečno. Tady to zatím tak nevypadá, ale možná se mi to jenom zdá. Uvidíme, radši mrknu ještě trošku blíž z okna, abych se na to mrknul. Každopádně předpověď je taková, že by mělo být slunečno a teploty, ty ranní, by se měly pohybovat mezi 7 až 9 stupni. V odpoledních maximech potom 19 až 21, k večeru se ochladí na 13 až 16 a přes noc teploty klesnou k 9 až 11 stupňům. A opět slibují na internetu, že už za humny je markantní ochlazení, který nás prý čeká, tedy nejen nás, ale celou Evropu, tak uvidíme, jak to s tím počasím bude. Já vás o něm informovat samozřejmě budu, ale jistota jest je, že počasí taky bude. Takže pojďme se podívat na něco dalšího, a to třeba jak zachránit manželství, když se snaží jen jeden. Ano, přátelé, máte pocit, že na záchranu vztahu zůstáváte sami, navrhujete společné aktivity, snažíte se mluvit o problémech, zatímco druhá strana působí odtažitě a bez zájmu. Mnoho lidí v takové situaci dospěje k závěru, že vztah nemá šanci. Odborníci na partnerské vztahy ale upozorňují, že změna často začíná u vás samotných. Pokud se změníte, je šance, že se změní i zažitá dynamika ve vašem vztahu. Vztah je totiž složitý emoční systém, v němž chování jednoho partnera ovlivňuje reakce druhého. Když se objeví problém, nemusíte z jeho řešení dělat středobod života. Přestaňte partnera uhánět a bombardovat otázkami. On, co se děje? Dopřejte mu klid a prostor, aby si uvědomil, co mu ve vztahu chybí a případně navrhl řešení. Nepropadejte pesimismu a zaměřte se na sebe. Věnujte se přátelům, zájmům, práci. Vědomí vlastní hodnoty a identity je důležité pro vás a je inspirativní pro okolí. Když jeden usiluje o blízkost a druhý utíká, někdy pomůže vytvořit prostor. Nepodléhejte jen smutku a beznaději. To nám tady radí. Také se zaměřte na sebe a ne na partnera. Pokud partner udělá krok vpřed, netlačte na něj. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká mám to tady připravený. Berte to s nadhledem, humor je nejlepší zbraní proti špatné náladě i stresu. Když se všechno kolem vás sype a nic nejde podle plánu, jeden úsměv někdy zmůže víc než 10 dobře míněných rad. Prolomí ledy, uvolní napětí a z katastrofy udělá historku, která se další den od srdce tedy můžete zasmát. A hlavně vám připomene, že nemusíte brát život smrtelně vážně. Znáte to, ráno omylem zaspíte, ve spěchu si ve zářivě halenku bílou, kterou jste si nachystali, vychrtnete tedy horkou kávu, cestou do práce vás vytroubí nevrlý cholerik ve vedlejším pruhu a sotva v kanceláři otevřete poštu, vyskočí na vás e-mail, který vám okamžitě zvedne tlak. Do toho zjistíte, že jste doma nechali peněženku, a protože na Murphyho zákon je 100% spolehnutí, když se sehnete pro mobil, který jste tedy loktem nechtěně schodili na zem, rozjede se vám zip u kalhot či sukně. Humor je koření života, dokáže z obyčejné chvíle udělat neobyčejný zážitek, obohatit okamžik, rozpustit napětí, pohladit po duši, pomáhá nám, abychom sami sebe a ani danou situaci nebrali příliš vážně, abychom se na to celé podívali z jiného úhlu, říká lektorka a poradkyně v oblasti komunikace Jana Ondříčková. No a poslední informace, ta se týká 13. listopadu 2026, připadá na něj děsivá předpověď. Vědci ho označili za den zkázy. Pátek 13. má pověst smutného dne a také smolného. Ten letošní listopadový ale dostal znepokojivou předpověď už před 66 lety. V prestižním časopise Science tehdy vyšla studie, která pro 13. listopad roku 2026 vypočítala mimořádně temný scénář a na celé věci je nejpověstnější nejpodivnější, že její matematika vědcům překvapivě dlouho vycházela. V roce 1960 vyšel v jednom z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa článek s titulkem, který působil skoro neuvěřitelně. Soudný den, pátek 13. listopadu roku 2026. Jeho autoři rakousko-americký vědec Heinz von Forster a jeho student Patricia Moral a Lawrence Amiot vzali historické údaje o počtu lidí na Zemi a pokusili se spočítat, kam bude populační růst pokračovat. Výsledek byl až nepokojivě konkrétní. Pokud by růst pokračoval stejným tempem, měla se lidská populace právě v roce 2026 přiblížit nekonečnu. Našli tedy prapravnuci neumřou hlady, napsali tehdy autoři. Budou umačkáni k smrti. Matematika dlouho překvapivě vycházela. Mohlo by se zdát, že šlo jen o vědeckou provokaci, jenže právě tady se příběh stává zajímavějším. Von Forester a s kolegy vycházel z 24 odhadů světové populace za posledních zhruba 2000 let. Podle jejich výpočtů počet lidí nerostl pouze exponenciálně, ale také stále rychleji. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, no a novým parťákem už třetí měsíc je také firma Maskot. Ano, Maskoti TV, jak to správně odfiltrovat a ubalit, to je firma Maskot, parťák pořadu Frikolora. Minuta po devátý, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora. Za gramce má mikrofonem DJ Friky. Čeká nás houseovej speciál plný novinek z posledního týdne. Už za pár minut tady na Coloru a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš z Vůtěk poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

Tucker.

Posloucháš Color Music Radio, houseový speciál, tohle je Raffaello Ciavolino a jeho Jazz Groove, za chvíli Kenny Bizarro, Feel My Way. No a já vás stejně jako včera a minulý týden a už to běží i ve spotové kampani, pozvu na akci československý finále DMC DJ Championshipu, který proběhne už tuhle neděli, tedy 11. října v Brandýském městském kině. Krom samotné soutěže tam budete moct vidět mistra světa, sedminásobného mistra světa, přiletí z Toronta, z Kanady až sem kam do Brandýsa, aby vám ukázal, jak ten nejlepší technický DJing na světě má vypadat. A krom toho tam bude taky výstava veletrh DJský techniky, v podstatě největší za poslední dobu, co já pamatuju, takže pokud vás DJing zajímá, rozhodně 11. října přijďte za náma na DMCčko do Brandýsa nad Labem, startujeme v poledne, vstup je zdarma. Víc už jsme to friendly udělat ani nemohli, prostě chceme, aby ta kultura nějakým způsobem žila dál, aby ta komunita mohla fungovat pohromadě, aby vy jste viděli, co novýho je a mohli vám to ukázat ty nejlepší. Třeba Alfutetu bude zastupovat Mike Van za Rain a Denon, se budete moc tedy ptát mě, budou tam i další odborníci jako DJ 5, no a Finger Drumming, ten nejlepší československý nám předvede Finger Drummer B.R. To jen tak jako základy toho, co se budou tuhle neděli 11. října v Brandýském městském kině dít. Vy můžete přijít, my se na vás budeme těšit, nic víc už s tím prostě neuděláme. Takže v neděli...

Asi největší hudební rozpětí, co se týče rádiového pořadu, má rozhodně Frikolora od oldschoolového hiphopu až k novinkám ze světa drumbassu, ale třeba v úterý houseový speciál jako dnes. Tohle je další novinka, Chamars, jeho The Magical Feeling, za chvíli Rick Marshall, Dance With Me. No a jak říkám, novinky v posledního týdne v ranním DJským mixu tady u nás na Koloru, dnes houseový speciál, včera to byl Baseline UK Garage, zítra to bude diskotéka, ve čtvrtek breakbeat a v pátek drum bass. Teď to znáte!

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, další novinka, Lost My Love a Go Disco, za chvíli Peter Brown a Free Spirit, novinky ze světa houseové muziky, každý úterý mezi 9. a 10. je tomu taky dnes 6. října. No a slušně nám to tady tepe, tak doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu, páč, já se bavím skvěle. Dobrý ráno!

Ještě jednou, když mám tu možnost, vás pozvu, a to na akci Czech & Slovak DMC DJ Championship Final. Tato akce proběhne už tuhle neděli, a to 11. října v Brandýském městském kině. Pravidelná záležitost tady u nás. Už 16 let, přátelé, pořádáme tuhle akci, aby jsme přivezli do Čech ty nejlepší turntablismy a turntablisty. A nám se to daří. Loni Fly, ale byl tady třeba taky Uncut, byl tady DJ Rafik, byl tady Switch z Velké Británie, nebo třeba Shifty z Ameriky, byl tady Rob Banks, byli tady Mixfit z Belgie, samý mistři světa jeden za druhým, tolik mistrů světa se tedy objevilo v rámci téhle soutěže, a my máme pro vás dalšího nepřekonaného turntablistu, a to Vekta z Kanady, z Toronta. Konkrétně z Toronta přiletí do Prahy a do Brandýsa, pak následně pojede tenhle ten sedminásobný mistr světa. Nebyl nikdy v Čechách, v podstatě nikdy nevystupoval v Evropě, krom toho, když byl na soutěži, takže máme unikátní možnost vidět, a já už jsem slyšel, že nejen z České republiky se chystají tedy fanoušci sem k nám do Brandýsa, takže se těšíme. Já na internetu vidím, že to funguje, máme docela i velkou základnu už, co se týče eventu na Facebooku, takže já doufám, že se to povede. Nejen samotná soutěž a právě tenhle ten mistr světa, ale taky veletrh DJské techniky, unikátní věci, které možná nikdy jinde neuvidíte, novinky, který vyšly před pár dněma, a věci, které jsou teď aktuální v tom DJským světě, ať už jde o Alpha Theta, Denon, Rain, nebo Union Audio, taky třeba Ellen Heat, ale taky třeba Jehly Jiko, Deck Savory, OID kabely, prostě spousta věcí, fakt jsme se to snažili nafouknout, jak to jen do toho prostoru půjde, takže krásnej veletrh DJskýho vybavení, do toho skvělá soutěž, kde budou obhajovat valenský šampioni, takže bude na co koukat a bude to bitva, tedy do posledního muže. No a my vyrážíme na mistrovství světa do Londýna, přátelé, letos je to trošku jednodušší, možná proto jsem krapec zaspal. Začali jsme s tím promem trošku později než v loňském roce, ale do toho Londýna je to trošku blíž než do Japonska, tak jsem si říkal, že ještě máme trochu času, ale zatím se všechno daří, a co je důležité ještě zmínit, je, že vstup je zdarma. Takže pokud na neděli nemáte program, rozhodně doporučuji, protože tohle se pravděpodobně nebude opakovat a Vekta v Čechách už jen tak neuvidíte. No a zdarma, co na tom víc chcete tedy rozebírat a na čem přemýšlet? Vidíme se v neděli.

Podle toho, jak má tak teď 55 minut po 9. hodině, se musíme podívat opět na dnešní den, aby jsme to uzavřeli. Vysílání, hudební vysílání pořadu Frikolora už je za námi. Dnes je úterý 6. října, svátek slaví Hanušové a dnes by mělo být celý den krásně, jasně, slunečno a teploty po ránu 7 až 9, v odpoledních maximech 19 až 21, k večeru 13 až 16 a přes noc potom 9 až 11 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady informace, jak zachránit manželství, když se snaží jen jeden. Máte pocit, že na záchranu vztahu zůstáváte sami, navrhujete společné aktivity, snažíte se mluvit o problémech, zatímco druhá strana působí odtažitě a bez zájmu. Mnoho lidí v takové situaci dospěje k závěru, že vztah nemá šanci. Odborníci na partnerské vztahy ale upozorňují, že změna často začíná u vás samotných. Pokud se nezměníte, je šance, že se nezmění i zažité, tedy dynamiky ve vašem vztahu. No a pojďme se podívat. Vztah je složitý emoční systém. V němž chování jednoho partnera ovlivňuje reakce druhého. Když se objeví problém, nemusíte z jeho řešení dělat středobod života. Přestaňte partnera uhánět a bombardovat otázkami, co se děje. Dopřejte mu klid a prostor, aby si uvědomil, co mu ve vztahu chybí, případně navrhl řešení. No a nepropadejte pesimismu a zaměřte se na sebe. Věnujte se přátelům, zájmům, práci, vědomí, vlastní hodnoty a identity je důležité pro vás a je inspirativní i pro vaše okolí. No a když jeden usiluje a blízkost a druhý utíká, někdy pomůže vytvořit prostor. Nepodléhejte jen smutku a beznaději, no a zaměřte se na sebe a ne na partnera. Pokud partner udělá krok vpřed, netlačte na něj. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká, berte to s nadhledem, humor je nejlepší zbraní proti špatné náladě i stresu. Když se všechno kolem vás sype a nic se nejde podle plánu, jeden úsměv někdy zmůže víc než 10 dobře zmíněných rad. Prolomí to ledy, uvolní napětí a z katastrofy udělá historku, které se další den od srdce zasmějete. A hlavně vám připomene, že nemusíte brát život smrtelně vážně. Znáte to někdy, je to prostě den debil. No a humor je koření života. Dokáže z obyčejné chvíle udělat neobyčejný zážitek, obohatit okamžik, rozpustit napětí, pohladit po duši, pomáhá nám, abychom sami sebe ani danou situaci nebrali příliš vážně, abychom se na té celé tedy podívali z jiného úhlu. To říká lektorka a poradkyně v oblasti komunikace Jana Ondříčková. No a dodává, už z hodin literatury na střední škole si pamatuju citát: humor není smát se, ale lépe vědět. A já k tomu dodávám, vědět, že humor je nejlepší zbraní proti špatné náladě, napětí a stresu. No a poslední informace, ta se týká konce světa, který ale pravděpodobně nepřijde. Totiž výsledky neodpovídají. Na 13. listopad roku 2026 připadá děsivá předpověď. Vědci ho označili za den zkázy. Pátek 13. má pověst smolného dne. Ten letošní listopadový ale dostal znepokojivou předpověď už před 66 lety. V prestižním časopise Science tehdy vyšla studie, která pro 13. listopad vypočítala mimořádně temný scénář. A na celé věci je nejpodivnější, že její matematika vědcům překvapivě dlouho vycházela. V roce 1960 vyšel v jednom z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa článek s titulkem, který působil skoro neuvěřitelně. Soudný den, pátek 13. listopadu roku 2026. Jeho autoři, rakouský a americký vědec Heinz von Forrester a jeho studenti Patrick Mora a Lawrence Amiot vzali historické údaje, počty lidí na Zemi a pokusili se spočítat, kam bude populační růst pokračovat. Výsledek byl, že znepokojivě konkrétní, pokud by růst pokračoval stejným tempem, měla se lidská populace právě v roce 2026 přiblížit nekonečnu. Naši pravnuci neumřou hlady, prapravnuci, napsal tehdy autor. Budou umačkáni k smrti.
Nebojte, nevychází to podle představy, takže pravděpodobně se neumačkáme, ale možná třeba ten hlad přijde. Uvidíme, to jsou informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a s technologiema, a tedy s samozřejmě novým parťákem, tady pro nás je firma Maskot. Maskoti TV, nejlíp, jak to ubalit a zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot. Je 10 hodin, přátelé, kamarádi, a my jedeme dál, a to na vlně Holiday Edition. Za chvíli Martin Svátek, po něm Lukáš Admirál Kolíbal, je úterý, takže vás čeká taky Chuck Diesel a jeho ride. Mrkněte na naše stránky radiokolor.cz, tam najdete všechny informace. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Naslyšenou opět zítra po 8 hodině, tady u nás na Koloru. Díky.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Return of the Mac, moji milí. Zdravím vás, krátce po 10. hodině. 8 minut po 10. jasně, střídečka, friky, frikolora. Už za náma, teď už Holiday Edition. No a samozřejmě speciál, který se jmenuje Holiday Back in the Days. Tohle už je jasná věc. Nemusím nějak představovat. Celá deska se tak jmenuje Return of the Mac, to je Mark Morrison. Tady ten 12-palcový mix. No a jedeme dál, samozřejmě v těch mixech. Tady v tom mixu se, nebo na tomhle mixu se podíval třeba Slick Rick. No a New Jack Swing. Tony věc If I Had No Loot z alba The Sons of Soul. Moji milí, krásný poslech, 10 až 12, to je Holiday.

What about your friends? Lehký technický problémy, možná jste to taky zaslechli. Já už jsem myslel, že dneska nenaskočím do vysílání kvůli internetu připojení. Nějak mi to tady začíná zlobit, to je moc pěkný, ale zdá se, že teď je všechno v pořádku. TLC. Tohle je další ukázka. Ne, moc známá z

myslím si, že je také rok 93. Tato věc New Jack Swingová, taky Tisha. Vždycky se párkrát objevila v žebříčku. R&B hip-hop. No tak jasně, Tisha. Tohle je další ukázka. Moc zdravím Lucku do Varu, čus. Nevím, jestli znáš tuto grupu, tyhle ty kluky, který vydali jednu desku, pokud vím. Simple Pleasure. Tohle je jich asi jejich nejúspěšnější věc. Where do we go from here?

Heat Sweat. No tak v New Jack Swingu měl docela dost úspěch. Tohle je rok 90. I'll give all my love to you, tak se jmenuje celá deska. No já jsem si vzpomněl na jednu věc, ale hrozně dlouho jsem ji neslyšel, vůbec nevím, jestli se mi to ještě bude líbit, jako se mi to líbilo tenkrát. Tohle jsou Men at Large. Tohle je jedna věc, produkce Gerald Levert. Jejich druhý single.

tohle jsou Men at Large. Jejich debutová deska, no a po hitu Use Me přišla tato věc. Nemělo to nějak zvlášť velký úspěch, oni měli největší úspěch s baladickou věcí, já bych vám ji nabídnul, protože je to přece jenom zakopaná věc. No a taky, když jsem mluvil o Lucce, tak jestli Lucko neznáš tyhle ty Men at Large, tak tato věc, ta by tě mohla bavit. To se dostalo i do Billboardu, do žebříčku pop hitu, ale v R&B to samozřejmě mělo veliký úspěch, je tato balada. Smutná, co se týče textu. To jsou Men at Large.

ještě něco podobného. Je to vlastně stejná produkce, Babyface, to je jasný. No, tenhle ten nadupaný mix. Tohle už je Pebbles. Je hodně úspěšná věc, Giving You the Benefit.

Kratos, skvělý mix. To možná díky tomu rytmu, nebo tak jsem si vzpomněl na jeden remix od Janet Jackson. Tak Janet tady hraje docela často, to je pravda, stejně jako Michaela. Tenhle remix. Ten je samozřejmě ze začátku 90. let. Má velikánský úspěch Love Will Never Do Without You, tak se jmenuje. Tenhle funky joint. No, to je Janet Jackson, Saba, Rhythm Nation. Pak ještě Robbie Michaels, Can't Get Enough. Pak už pozvánkovej break a druhá vysílací hodina v zápětí. Druhá vysílací hodina Holiday Back in the Days. Tohle speciálu v rámci Holiday Edition.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astartek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

tak dneska tady vedle Janet Jackson ještě German Jackson. To si vzpomněl, když jsem slyšel před chvíli Robbieho Michaelse, který uzavíral první vysílací hodinu Holiday. Takový sameťák jako právě German Jackson. Tak jsem si vzpomněl na tenhle ten maxáč, který už jsem teda dlouho nehrál.

Teď jedna filmová, tedy filmu Mow Money. Jimmy Jam, Terry Lewis produkovali. Skvělá věc, která se už neobjevila na žádném albu tady toho zpěváka.

Třetí single z tohle debutového alba od Toni Braxton. No, v Evropě nezazářila tady s tím albem, ale v Americe se ho prodalo podle mě přes 10 mega. A tohle byl třetí single po úspěchu Another Sad Love Song, to byl taky úspěch. Love Should Have Brought You Home, to byl první track taky z filmu Boomerang.

No tak pozvánka je na zítřejší Holiday Pops. Já myslím, že tahle věc se hodí i do Holiday Pops, kdybych ji hrál. Ale zahraju už ji dneska. Tupac.

A tak ten konec mě zaskočil, to mě hodně zaskočilo, dobře. Hold Up, taky už stará věc, kterou jsem hodně dlouho neslyšel. No tak jasně, tak to byl Eric Sermon a taky Keith Murray. Keith Murray se objeví v ty následující věci. It's gonna be a party, y'all. Keith Murray rock. To je samozřejmě Chaos, tedy R. Kelly. Home Alone z dvojalba, který se jmenuje R.

mně přijde docela trapnej, ale vy to třeba cítíte jinak. 50 Cent. Ale jinak skvělá deska do dneška, mě hodně baví, tak Get Rich or Die Trying. Několikátý už single z tohohle alba, asi čtvrtý bych tak šacoval.

Holding You Down, Going In Circles. Tohle to je z jeho druhého alba. No a samozřejmě produkovala Missy Elliott. Tak a to už je závěr, moji milí, za chvilku Lukáš Kolíbal, repríza poledního menu a jinak já se s váma loučím, abych se s váma třeba zítra sešel, pokud budete chtít, zítra další speciál v rámci Holiday Edition, tedy Holiday Pops. No, Holiday Back in the Day skončí, mějte se krásně, čus, nazdar.

0: Now you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Krátce povolení na vlnách Color Music Radia v novém týdnu. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, střídám Martina Svátka. A tam, kde jsem minulé miny končil, to znamená s Jill Scott a jejím nádherným albem Beautifully Human, tam rovnou dneska navazuju se skladbou Cross My Mind. S velkou radostí, že Martin hrál dnes dopoledne tolik skvělý muziky a jsem šťastný, že existuje v České republice rádio, který hraje takovouhle muziku. A tak rovnou mám tu čest navázat. A možná na začátku jsem měl upozornit All Lovers Get Ready. A protože je dneska Michala, tady je Michael, Jay a nádherná věc jmenem Butterflies.

Posloucháte Color Music Radio. V premiéře 29. září 2026 slaví dnes Michael a zároveň taky Rafaela. Tak jsem zahrál nejenom Michaela Jacksona, ale taky Rafaela Sadika z jeho kultovního alba, který se jmenuje Instant Vintage z roku 2002. Zahráli jsme si hned dvě věci. Be Here s hostujícím D. Angelem a potom krásný song jménem Still Ray. A s dalším songem si dáme trošku jazzu. New schoolovýho jazzu. Jazzu z Kyjeva s mladou partou jménem Hype and Dash, kteří dorazí už tuto neděli do Prahy, do prostoru Kafe v lese. Koncert, který pořádám a kvůli kterému jsem založil takovou novou sérii Prague Out of Box, neboli Praha mimo škatulky, protože ta jejich muzika je hodně zajímavá a zdaleka není jenom jazzová. Oni vyhráli loni cenu za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny roku 2025. Ale zároveň v té jejich muzice slyším občas hiphopový beaty, slyším vlastně přesahy až k rockový energii a já tam osobně slyším i trošku dubstepu, i když to oficiálně nepíšou. A bude to nádherný instrumentální koncert už tuto neděli, 4. října v Praze v Kafe v lese. A tohle to je z takového zajímavého session, který proběhlo v Národní galerii v Kyjevě, NAMU. Song jménem River of Edina. Posloucháte Hype and Dash, Color Music Radio, polední menu.

Hype and Dash je kvartet, mladý kvartet z Kyjeva, úplně excelentní muzikanti. Slyšíte ukázku z jejich EP Life at Namu. Mají za sebou koncerty v Holandsku, Španělsku, Maďarsku. Velký pozornosti si získali už na dvou vystoupeních na Slovensku.

myslím, že muzika nebo umění všeobecně v této době je velmi důležitým médiem, který může spojovat lidi napříč názorovými spektry. No a tato parta letos vydala novinku I Was Afraid of Stone Rooms, kterou představí právě tuto neděli v rámci nového seriálu Prague Out of Box. A já vám od Hype & Dash dám ještě jednu ukázku, v které hostuje Tamara Kramar. A ještě bych chtěl dodat jenom, že získali letos Grand Prix v rámci Ukrainian Jazz Prize cenu za nejlepší ukrajinskou jazzovou kapelu roku 2025.

Hype and Dash. Pozvánka na nedělní koncert v Praze. V tomhle songu hostuje Tamara Kramar, jinak kapela vystoupí v instrumentální čtyřčlenné podobě. Myslím, že to bude stát za to. A v rámci té série Prague Outro Box ještě bude jedna akce, která bude hned o den dříve, 3. října, a to bude kapela z Belgie, která se jmenuje AU. To znamená, to je portugalská předložka a portugalská, protože zpěvačka je původem z Portugalska a

Mozambiku dohromady. A jejich muzika je velmi eklektická, je to trochu latín, trochu akustik, trochu elektronika, trochu art pop. Právě, je to právě mimo škatulky, to mě na tom baví. Je to kvartet, který teď na jaře vydal nový album. V Belgii jsem viděl koncert pro 2000 lidí. V Praze máte možnost je zažít ve velmi intimním prostoru Davidský klubovny. A to druhý album, který vydali teď na jaře, se jmenuje Malandra. A navazuje na předchozí Aumar. A tady je ochutnávka single jménem Talvez. Nechám to bez povídání pěkně od začátku. Tak to je pozvánka na tuhle sobotu 3. října v klubovně na Praze 6, kousek od Kulaťáku. Projekt jménem Aumar.

belgická kapela AO, která vystoupí v Praze 3. října v Davidské klubovně. Minulým menu jsem otevřel soutěž o volný vstup na jednu z těchto dvou akcí, sobotní nebo nedělní. Otázka byla jednoduchá, jak se jmenuje ten seriál. František správně napsal Prague Out a Box. Takže František vyhrává volný vstup dle svého výběru. A já mám pro vás ještě jednu volnou vstupenku, kterou věnuju tomu, kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jakže se jmenuje to nový album od AO. A tady už je Erika Badu z nového alba s Alchemistem. Pod

Jo, Erika Badu s Alchemistem Before the World Blows. Velký album, Erika vydala skoro snad po 15 letech novou desku a ještě takovouhle mocnou spolupráci. Člověk tomu se musí trochu proposlouchat, není to na první poslech, ale začnete tam potom objevovat další a další vrstvy. Co je zajímavé, je, že to není jenom, že Erika Badu zpívala a někdo to produkoval, ale produkovala to opravdu Erika společně s Alchemistem. Oba dva jsou vlastně autory toho celého. Tak vás tady postupně budu seznamovat s tady tím albem. Teď už špetka Jamajky v rámci dnešního menu a to žel se smutnou zprávou, že včera den před svými narozeninami, který by slavil dnes, 61. narozeniny by dnes oslavil legendární jamajský dancehallový veterán Lieutenant Stitchy, který už tady hraje takhle pode mnou a žel včera opustil hmotný rozměry, on před dvěma lety v září dostal mrtvici dost silnou, se z toho nějak sbíral a jeho čas byl naplněn, nicméně za sebou nechal spousty skvělý muziky s velmi nadčasovýma textama, on měl opravdu svoji velmi rychlou flow a byl strašně dobrý, nejenom že reggae a dancehall, ale zároveň na Jamajce byl velmi úspěšným gospelovým umělcem a mnohem více se mu budeme věnovat dnes večer v úterý od 21. hodiny v rámci reggae speciálu, tak jsem ho chtěl vzpomenout i takhle přes den, aspoň dvěma songama. Lieutenant Stitchy, tohle je z jeho desky Real Life Story, songmanem Lord Almighty.

Takovýhle dvě polohy měl jeden jamajský interpret. Nejprve ten úplně totální raga gunshot. A to je potom takováhle gospelová Lieutenant Stitchy. V úterý večer od 21. hodina věnovaná jeho tvorbě a životu. Takže toto bylo z desky Kingdom Ambassador. Troška Jamajky, kterou uzavřeme ještě takovýmhle desertem. Ainika Moze a produkce Sly & Robbie. Posloucháte polední menu a nás čeká ještě...

Welcome. Dihat Stepa. Ajnika Moze, produkce Sly Dunbar a Robbie Shakespeare, a.k.a. Sly and Robbie. Na jejich labelu Taxi. Žel, oba dva už taky nejsou mezi námi, tak Rest in Peace. Vypadá nějaký All Stars band tam nahoře. Tak sliboval jsem, že na závěr si dáme ještě jednu soutěž s nakladatelstvím Darmagaya, který je partnerem poledního menu už pár let, rodinný nakladatelství, který vydává už přes 33 let knížky pro přemýšlivé lidi. Začínalo s buddhismem, ale postupně se začal ten portfolium, ten katalog velmi rozšiřovat, mimo jiný na haiku, na poezii, na ekologii, ekologické zahradničení, i třeba psychedelickou terapii, čínskou filozofii, Tao Te Ching třeba slavnej, nebo mnoho opravdu zásadních knížek pro rozvoj, seberozvoj, sebezkoumání. A my jsme měli minule otevřenou soutěž o knížku Učit se žít s dětmi od Rebecky Wildové, kterou mám teďka zrovna rozečtenou a která mě hodně baví, protože mluví hodně zajímavým způsobem, jak vycházet dobře s dětma, se svýma dětma, což nás samozřejmě logicky konfrontuje v mnohem. A tuto knížku jsem dal do soutěže. Otázkou bylo, jak se jmenuje ta edice, v rámci které vyšla, společně třeba s dalšíma titulama, jako je Slavný koncept Continua a tak. A vyhrává Markéta Bočková, která správně odpověděla, edice se jmenuje Šťastné dítě. Tak Markéto, gratuluju. A dnes pro vás mám soutěž o knížku Proč potřebujeme Dalaj Lámu. Jejíž autorem mimochodem je Robert Thurman, otec herečky Umy Thurman a zároveň známý budholog, dá se říci, a taky blízký přítel Dalaj Lámy, který v této knižce shrnul, jak vidí Dalaj Lámu on a co Dalaj Lama navrhuje vlastně za řešení pro nejenom pro svoji zemi, pro Tibet, ale i třeba pro Čínu a pro svět, jak může být více soucitu a více blaha pro všechny všechny cítící bytosti. A tady tato knížka je opravdu velmi zajímavá, jmenuje se Proč potřebujeme Dalaj Lámu a jeden z vás ji vyhraje, kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje 14. Dalaj Lama vlastním jménem. Takže myslím, že úplně jednoduchá otázka, jestli chcete vyhrát, tak tato knížka na vás tady čeká. A na závěr dnešního poledního menu koukám, co mi to tady skáče. Jo, Rhapsody, OK. Featuring Anderson Paak, Black Toad a Moonchild. Těším se na vás v úterý večer od 21. v rámci reggae speciálu. Vedle lejtnanta Styčího mám ještě jeden plán a to je, když byl ten výročí české státnosti, se trošku víc podívat na domácí scénu. A nebo taky další polední menu samozřejmě bude zase ve čtvrtek čerstvý. Tak vám přeju příjemný poslech, opatrujte se a na závěr dnešního mýho setu Rhapsody s Alba Laila's Wisdom. Mějte se skvěle.

Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
5: Posloucháte
4: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách, a to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou někdy i možná nekomerční 90. Třeba to bude brzo, ještě nevíme. Samozřejmě s reprízou pořadu za 6 dubře další premiérou v pondělí od 15 hodin. Yesákovy bombice do tvojí palice.

CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

přátelé, momentálně na čepu legendární Matthew Bušvaka. Naprostá pohodová špička tady na Color Music Radio. No a jak jsem minule předeslal, dneska si pojedeme nějaký takovýhle lehký zlomeninky, samozřejmě hodně v rytmu.

přátelé, tady ta kapela se jmenuje tak zvláštním názvem Vaření na třech vařečích. Čím šílenější název, tím lepší music.

Ale jedeme si řádný dlahy, jedeme si pořádný bombice. V pořadu je Sákovi šupice. Dneska trošku fraktu.

a já musím pozdravit moje fanoušky Erika Bertoldyho, Mirka Fučíka a nebo Petra Lehnerta.

internetový obchod modrovous.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již 5. rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštív jejich stránky modrovous.cz.

pouštinej, chlupatej dlaní, DJ Jesáka. DJ Jesák, chlupatý dlaně od malá. Samohana, to je jeho oblíbená disciplína. Kromě muziky samozřejmě. Come on!

Přátelé, tady ta deska se jmenuje Evil Knievel. Kdo by nevěděl náhodou, o co jde, tak to je jméno a příjmení takového toho amerického šílence, co skákal na motorkách takový ty obrovský dálky. Strašný kaskadér. Evil Knievel pod kapely Deadly Avenger. Za mixákem stále DJ Yes, za mixákem a za gramofonovými deskama.

pořadu Jestákovy Bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno od vlaka po bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuje jejich stránky modrovous.cz.

Dneska, jak jste slyšeli a slyšíte, jedeme si zlomeně, příště si to zopakujem. DJ Yes rovná se netradiční muzika na gramofonových deskách. DJ Yes from the Color Music Radio.

vám v premiéře tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplině house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční 90-ky. S reprízou pořadu za 6 může další premiérou, u který beru zpět v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice do tvojí...

0: Klasik Rádio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: You know something?
4: Color Music Radio.
3: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
5: New Music Tuesdays.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
2: Color Music Radio.

byl Simple Minds a I Travel a na začátek dalšího vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Radio, taky na rádiu Hey, a u kterého vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Milín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Budou tady Jezu, Goodbye 70s, to byla taková synthpopová rozlučka s obdobím 70. let. I textově celkem sedí. Potom tady bude kapela Visage a Again We Love. A na začátek si dáme švýcarskou dvojici Yellow a jejich Last Gen tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

ask where I come from. I don't ask what I think.

A Can Be Love, to je věc z druhé desky do Anvil z roku 81, kapela Visage tady v New Wave. Dáme si další muziku, Scary Thieves a Game of Love, už za chvilku stejně jako Positive Noise a When Lightning Strikes. A na začátek je tu John Fox a skladba Systems of Romance, která má taky takový zajímavý příběh. Ona měla původně vyjít na desce Systems of Romance, kterou vydali Ultravox ještě s Johnem Foxem v roce 79, ale nevešla se tam. No a taky potom John Fox vydal na své druhé desce The Garden v roce 1981, už jako solovou věc. My si dáme tady v New Wave, na Kód Muzik Rádiu a Rádiu Hey.

When Lightning Strikes, to byl Positive Noise na konci Kádi Radio Wave, New Wave. Teď vás provází jako Melín, no to bych spolu mikrofonu a tahle ta skupina je zapomenutá, už se od nich moc věcí nehraje, ale mají minimálně tři dobré skladby, Energy, Inhibition a taky právě tuhle věc When Lightning Strikes. My si dáme další hudbu, budou tady OMD, ale já s orchestrem jmenou West in the Dark, nebo respektive opačně, a skladba So in Love, tu jsme si celkem dlouho nehráli. Taky se dáme Violet Eves a Listen Over the Ocean a jako první jsou tu Naked Eyes a jejich skladba Low Life tady v New Wave.

Tohle je taky za mě naprosto nedoceněná skladba, kterou v rádích absolutně neslyšíte. Violet Eaves a Listen Over the Ocean, krásná věc z 80. let, která dohrála tady v New Wave. My si dáme další muziku, podíváme se i do současnější tvorby, podíváme se na kapelu, která má naprosto úžasnou tvorbu, byť tedy zatím toho nevydali tolik, ale i ty dvě desky, které mám ve svém archivu, stojí za to, a to je kanadská dvojice Electric Youth. My si dáme tu jejich asi nejúžasnější věc, Without You, ale mají toho spoustu, třeba skladba Higher, taky krásná, už jsme si tady v New Wave určitě někdy hráli. A předtím ikonická věc z 80. let, New Order a jejich Elegia, tady v New Wave.

Takhle byl Electric Youth a Without You. Jako předposlední kousek New Wave pro tenhle týden loučí se Jakub Mavín od Mixpultu mikrofonu a dáme si poslední věc na závěr. New Wave si vypět můžete naladit příští týden v pravidelných časech na Core Music Radio i Radio Hey. Teď už vás čeká krásná věc z roku 1985, a to je Kate Bush a její Cloudbusting v tom prodlouženém videomixu. Mimochodem i ten klip je opravdu úžasný, hraje v něm Donald Sutherland, slavný herec, a samozřejmě Kate Bush. A musím říct, že tuhletu věc jsem kdysi už dávno si pamatoval právě kvůli tomu klipu, který jsme měli na kazetě doma, na videokazetě doma nahraný z tehdejší Vivi Plus. Možná, že mnozí ještě tuší, co to Vivi Plus byla. Teď ale Kate Bush na závěr New Wave, já se těším na slyšenou opět za týden v pravidelných časech a užijte si další vysílání vašich oblíbených stanic.

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Vás zdraví Lukáš Kolíbal a Bob Marley s kapelou The Wailers. V premiéře tentokrát je v neděli, krátce po 22. hodině. Máme 20. září 2026. Aspoň tady našeho západňáckého letopočtu, protože v Etiopii minulý týden slavili rok 2019. Taková zajímavost. To bylo 11. září, by the way, když svět vzpomínal na události v New Yorku a zároveň reggae svět vzpomínal mimo jiné na odchod Petra Toše předčasnej a nebo taky na odchod Toots Hiberta z kapely Toots and the Maytals. Nicméně já jsem dnes sliboval na sociálních sítích, že dnes povzbuzení z poslední letní reggae speciál na koloru, protože podzim už je za dveřmi, a tak jsem se koukal po různých tématech, které by dnes večer mohly zaznít. Nicméně, proč začínám s Bobem, je velmi prozaický důvod, a to, že v roce 1980, konkrétně 23. září, proběhl úplně poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers, a to bylo v Pittsburghu ve Stanley Theater. A já bych vám rád z tady tohle bez pochyb velmi úžasného koncertu rád zahrál aspoň kousek. Tehdy už Bob mimochodem věděl, že co ho čeká, nebo měl už ty diagnózy doktorský, a byl to poslední koncert turné, který bylo předčasně zrušený. Přesto s takovouhle energií to celý odspíval. Tak ochutnejte aspoň kousek na úvod. Tak vás čekají i mnohá další témata a spousty novinek. Příjemný poslech na koloru Jam Music Reggae Session Tonight Live and Direct.

Bob Marley and the Wailers, poslední společný koncert, který se uskutečnil 23. září 1989 vedle Stanley Theatre. Dnes je to Benetton Center v Pittsburghu v Pensylvánii v rámci turné klubu Uprising. Kapela tehdy odehrála se hodně silný 90-minutový set, než zhoršující se zdravotní stav Boba Marleyho donutil zbytek turné zrušit. Marley mu 3 dny před tímhle koncertem lékař diagnostikoval, že se mu rakovina dostala do mozku a tak ho to docela sejmulo, samozřejmě logicky. A vlastně 11. května 1981 opustil hmotný rozměry, když to zkoušeli všelijak ozařovat. A na tady tomhle koncertu už Bob byl s tímhletím vědomým, s tímhletím verdiktem lékařským. A kapela, teď nevím, jestli se to dozvěděla před koncertem nebo po koncertu, nicméně to bylo hodně heavy a jsou různý příběhy kolem toho, co všechno se tam dělo. A jak vám takhle jsem zahrál jenom ty úvodní 2 songy, úplně to cítím, husina na obou rukou a říkám si, to je možná dobrý příspěvek vám pustit další album týdne, což je pořad, který pro vás provozuju vždycky v neděli a ve středu v repríze, to znamená jedna premiéra týdně a tentokrát tam jsou Earth, Wind and Fire a na ty právě dobře může navázat v příštím týdnu Bob Marley s The Wailers a tady tenhle ten živák v celý svý dílce, takže pak si můžete pustit v neděli od 13. hodiny a nebo ve středu od 20. Nicméně, abych nepředbíhal teď zpátky teda k tady tomhle momentu, k silnému koncertu, jehož výročí můžeme dnes vzpomenout 36 let poté. No a na pódiu s ním byl samozřejmě baskytarista Stone Family Man Barrett a jeho brácha Carlton u bicích, Junior Marvin u solový kytary a s tím druhým kytaristou byla Alan Dessen u kláves, Tyrone Downey a Earl Wyatt Lindow a na perkuse Alvin Cico Peterson a nesmím zapomenout na doprovodní vokály samozřejmě I Trees, Rita Marley, Marcia Griffiths a Judy Mowat. Tak tolik na úvod a dnešního Jam Music Reggae Session, kde bychom mohli následovat s celým tím koncertem, ale jak jsem sliboval předtím, rád bych vám poslal pozitivní energii skrze éter, právě protože začíná podzim, protože lidi přepadá trošku nálada z toho konce léta všelijaká, a tak bych rád to věnoval tu dnešní session upliftment, neboli povzbuzení. A rád bych teda začal tématem oslav tohoto týdne, protože pár důležitých postav z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny a tak bych rád vzpomněl jejich muziku. A tím prvním z nich, který bych rád vzpomněl, je jamajský rastaman, který se říká Tristan Palma. Takže právě teď a tady jeho věc jménem Joka Smoka. Posloucháte Color Music Radio a od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech. Ideálně volume doprava. A poroštujte trochu ty basy. Ať to hezky fouká.

0: ビッグチューンです。Aha, Tristan Palma, ten bude mít narozeniny za pár dnů. Pár zajímavostí o něm, protože takhle spousta lidí, když se řekne reggae, tak řeknou jo, jo, jo, Bob Marley. A tím to končí. Možná ještě vzpomenou Jo, Jo Band, nebo kdo ví, ještě možná jedno jméno, Inner Circle třeba, ale těch reggae muzikantů je na Jamajce tisíce, po světě další tisíce, desítky tisíc možná. Ten žánr je z mýho pohledu stále velmi živej, aktuální a vibruje conscious music ve své originalitě, ve svém původu a samozřejmě rozšířil svoji podobu, někde je víc elektronický, někde je víc akustický, někde je víc zaměřený na nějaký témata a tak dál. Ale ta pestrost je pro mě už přes 20 let velmi fascinující a tak vám chci rozširovat obzory o tom, co všechno je reggae music. A nebo i vzpomenout nějaký jména třeba, o kterých jste nikdy neslyšeli. A možná Tristan Palmer je jeden z nich, tak něco málo k tomu. Tristan je zpěvák, producent a muž, jehož kariéra odstartovala zajímavým způsobem. Právě hned vlastně se potkal právě s králem žánru Bobem Marleym. Psal se rok 1979 a na Jamajce se konal ostře sledovaný koncert na památku politického aktivisty Claudieho Masopa. Hlavní hvězdou tehdy byl samozřejmě Bob Marley, jenže tenhle večer měl ještě jednoho nečekaného hrdinu a tím byl právě 17-letý Tristan Palma, který tehdy vystoupil na pódiu a svým suverénním výkonem doslova uhranul publikum i hudební kritiky. Tento moment ho přes noc katapultoval mezi špičku reggae music. Psal se rok 1979. Na začátku 80. let už Palma válcoval jamajský hitparády a v top 40 měl v jednu chvíli neuvěřitelných 9 songů najednou. Pokud byste měli do éteru pustit jeho nejzásadnější věci, hledejte tracky jako Entertainment nebo právě Joka Smoka z roku 1982, kterou jsme si zahráli teďka a kterou třeba britská BBC dodnes označuje za jeden z vrcholů zlatý éry reggae. To by mě zajímalo, jestli tenhle ten ganja song i hrajou. Není to ale jenom hlas za mikrofonem. Tristan si později vybudoval vlastní studio Star Creation a začal pomáhat produkovat i dalším. Mimo jiné stál u zrodu kariéry tehdejší dětské hvězdy a později krále dancehallu Beanimana. Palma i zkrátka tichým architektem jamajského zvuku, kterého se vyplatí znát. Tak tolik jedna první mini profil a já jsem našel ještě jeden song od Tristana tady ve spolupráci s Lucianem. A z jeho alba Revelation Time z roku 2006 a hned v tom úvodním songu právě hostuje Tristan Palma. Takže Luciano a Tristan Palma dohromady a je to zpráva pro nějakého ministra, protože ten song se jmenuje Mr. Minister, Please.
1: Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation and this requires your immediate attention.

Luciano, přezdívaný taky The Messenger, myslím vlastním jménem se jmenuje Jepter McClymont, velká legenda, samozřejmě jamajský roots and culture scény. Rastaman, který nahrává už od 90. let a začínal u labelu Exterminator, stejně jako mnoho dalších, včetně třeba Sizzly nebo Morgan Heritage, nebo Capleton, tam nahrál i zásadních věcí, Malači, Turbulence, spousty, ten seznam je dlouhatánský, takže vzpomínka na šéfa tady tohohle labelu, Filipa Fatise Burela, který mimochodem kdysi dávno navštívil Prahu společně se Sizzlou. Nicméně, když už jsme si zahrali Luciana s Tristanem Palmou, tak dáme ještě jeden song od Luciana ve spolupráci s Capletonem, protože na mě dnes vyskočilo video, že Luciano a Capleton mají společný koncert v Londýně v O2 Academy Brixton London, a to sice dnes v neděli večer. Je tady totiž malý turné, který se jmenuje Heights of Fire UK Tour, neboli Výšky ohně, který dalo dohromady právě Capletona a Luciana, který se znají už z těchto těch časů 90. let Exterminator, kde tehdy spolupracoval taky saxofonista a producent Dean Fraser, a což bylo velmi zásadní období, aspoň z mýho pohledu, pro jamajskou scénu, kdy se od

Jedním z nich je právě ta úplně nejstarší klasika z času Exterminator, která se jmenuje Ja Kingdom. Posloucháte Color Music Radio, Ja Music Reggae Session s admirálem Kolíbalem. Přeju vám příjemný večer a příjemný poslech.

Kabaka Pyramid společně tuším s brazilským kytaristou, který se říká Bario. Předtím to byl jeho Breda from Another Mother, Jesse Royal, ve spolupráci se Zion A. Kings, který je vřele doporučuju taky vaší pozornosti, protože produkují velmi zajímavé desky, spolupracují s mnoha jamajskými interpretama, přestože základnu mají na ostrově, na Panenských ostrovech Virgin Islands, kde odkud pocházejí, a tak traverzují mezi Virgin Islands a Spojenými státy, a zároveň ale samozřejmě spolupracují s Jamajkou a s mnoha dalšími, třeba i s Markusem Gádem z Nové Kaledonie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ve svém studiu nahrávali třeba několik alb legendárního projektu Vona Benjamina a K. Becka, který předtím měl projekt Midnight a tak dále. Takže scéna Virgin Islands vřele doporučuju, protože je taková hodně meditativní, hodně klidná, vlastně dejme tomu v porovnání s tím jamajským ohněm, a každý ten ostrov má si svoji velmi speciální energii. Já jsem chtěl ale teďka zahrát, když už jsme si zahráli od Kabaky jeden single, který vyšel tuším, že letos na jaře, tak bych zároveň chtěl vzpomenout, že vydal úplně nový album, poslední srpnový pátek. Už jsme si z něho tady nějaký kousky hráli a ta deska je hodně dobrá, speciálně pokud vás baví kombinace reggae hip-hop, tak si myslím, že tuto desku byste si hodně užili. Podívám se, jestli ji tady mám teďka v dosahu, anebo ne. Proč bychom si s ním něco mohli zahrát? Je to už třetí spolupráce s Damienem Marlim, který je vlastně hlavním producentem a na jehož labelu Ghetto Youth International, což je vlastně Marliovic současný label, tak ta deska vyšla, už třetí za sebou, a za tu předchozí Dick Hallin si Kabaka s Damianem odnesli Grammy za reggae album roku. Tak jsem zvědavý, jak na tom bude tohle album, který se jmenuje Rebel Music The Lyrics Tape, který je vlastně trošku něco mezi EPčkem a celým albem. Já bych ho klidně nominoval, jenom zároveň mám to vědomí toho, kolik neuvěřitelné muziky v těch posledních 12 měsících vyšlo. Takže konkurence veliká, ale uvidíme. Každopádně teď bych vám rád něco z té desky zahrál a uvidíme, jestli se nám to pustí, protože jedeme opravdu live and direct. Je takhle v neděli v noci.

intenzivní začátek. Nový desky Kavaka Pyramida s song jménem Stand Firm, který mimochodem hostuje Pressure Bass Pipe, což je velký hlas právě z Virgin Islands, od kterého si za chviličku dáme taky jeho vlastní single jménem Beautiful Day, ale ještě předtím od Kabaky v druhé části toho alba najdete i tady ten krásný love song. All Lovers Get Ready. Skibli bang, I couldn't live without, I couldn't sleep without my baby.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Jo, tak to byl Pressure Bus Pipe s jménem Beautiful Day, který můžete najít online, taky hezký videoklip. S přáním toho, ať to pondělí je pro vás krásný den, anebo možná posloucháte v úterý večer, tak ať středa, každý den, every day can be a blessed day. Ne? Sliboval jsem online taky, že si pustíme něco z nového alba, který posvětil do světa Anthony B. Keith Blair, jamajský, vlastně legenda jamajské scény, který ale už žije pěkných pár let všude možně po světě, svýho času dokonce žil i v Polsku a taky v Rakousku. Nicméně teď je někde v Americe a minulej týden vydal nový album, který se jmenuje World of Love, Svět lásky. Čímž to nedělá, že nevidí, co se děje ve světě, ale právě proto posílá do světa skrze svoji muziku více lásky. Na té desce hostujou Gentleman, Queen Omega a taky Mo Calamity a v jednom songu tam je taky Suga a Jazzwad. A my si ale dáváme nejprve song jménem Good Music, protože reggae is a good music, is uplifting music, rebel music. Dejte vidět, jak se vám to líbí, Instagram Color Music Radio snad znáte. A případně můj Admirál Kolíbal a nebo toho mýho celého reggae světa JamMusic.net. Budu rád, když se připojíte a případně klidně napíšete pár řádek, co vy říkáte na tuto good music. Pull up the

Jo, Antony B a Suga a Just What k tomu. Mimochodem, myslím, že tam vysamplovali Shaggyho, ne? Jeho starý love song. Jo, i takhle se dá recyklovat a zároveň z toho tvořit něco novýho. Ještě jedna ukázka z nový desky World of Love, Antony B, právě teď song jménem Wake Up.

Jo, Anthony B. Baví, nová deska, objevuju postupně. První song totiž, ten úplně první song, který jsem dneska nehrál, kterým to albu otvírá, je takový Coco Mambo. Ne? Jsem si říkal, co to je, ne? Ale když se zaposloucháte potom postupně i do těch dalších songů, tak vám dojde celý ten koncept. A zmiňoval jsem, že se tam objevuje taky Queen Omega. Queen Omega vypustila teď ve spolupráci Greatest Friends úplně brand new single, který si dáváme právě teď. Jmenuje se Spiritual War. Takže taky žádný letní téma, ale i na nějaký letní songy za chvilku dojde, ale reggae music je v první řadě taky ghetto music a rebel music odkazující se k tomu, co se děje ve světě, takže velmi tematický song a la Queen Omega teď a tady na Koloru Jamuzik Reggae Session.

Yes, Mr. Unstoppable, doktor Curry, stále ve hře a teď to, před pár dny, možná týdnem nebo dvěma, se objevil v české televizi i dokument Curry Era, který představuje doktora Curryho širšímu publiku. Samozřejmě legenda domácí scény, a který se zúčastnil mnoha nejrůznějších projektů. Aktuálně je součástí Neverish, ale zároveň nahrává i solově. Tenhle ten song je, pokud vím, jeho novinka, která se jmenuje Unstoppable. Produkoval to Kokoman pod jménem Coco Jamin. Jmenuje se samozřejmě Unstoppable. A je to zároveň pozvánka na koncert Neverish, jejich projektu Dr. Curry, Kokoman a Messenger a Selector Baudric, který proběhne teď už o nejbližším pátku večer před Krosem, takže ještě možnost dát open air.

celý, to bude už tento pátek před krosem. V krosu potom jsme si nedávno potvrdili 29. října pro naší bandu Urban Bushman, která stala z popela. A společně s námi tam vystoupí taky Rising Spirits Trio. To si zapište někam za uši, čtvrtek 29. října. Na další akce v kalendáři

Posloucháte Color Music Radio, kdo posloucháte v premiéře, tak je 23 hodin 26 minut. To znamená, že máme za sebou hodinu a půl, necelou, a ještě půl hodinu před námi. A my jsme se tak začali trošku opírat o novinky. Tímhletím směrem půjdeme i dál, ale ještě předtím jsem chtěl vzpomenout ještě jednu postavu, která žel už není mezi námi a měla by o nadcházejícím týdnu narozeniny. A myslím, že je velmi důležitý ho zmínit, jak jsme si tak říkali, že rozšiřujeme obzory o důležitý jména z reggae světa, protože ten pán, tomu se přezdívá The Originator, jeden z prvních DJs v tom jamajském slova smyslu, to znamená, že toastovali do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze, a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle vzali mikrofon a hlásili přes ty verze, je Daddy Euro. A právě ten by teď v tomhletom novém týdnu oslavil narozeniny. Tak malinko si povíme i o něm více, jenom tady hledám, co vám pustíme. Já ho nenajdu totiž pod U, ale najdu ho pod D, protože on je fakt Daddy s velkým D. Tak cokoliv, co zahraju od něho, je dobrý, a pustíme jednu z těch novějších produkcí.

Takže starý rytmy, hodně starý rytmy a najednou tam neslyšíte ty původní sloky, ale přes ně právě toastuje Daddy Uroy. On žil v letech 1942 až 2021. A vlastně dá se bez přehánění říct, že to je jamajský praotec rapu a učitel všech DJs, King Daddy Uroy. Narodil se jako Edward Beckford v jamajském Jonestown 21. září 1942 do rodiny adventistů 7. dne. Jeho máma hrála v kostele na varhany, takže muzika byla doma určitě přítomná úplně od malička. Edward poprvé hlásil do mikrofonu už v roce 1961 u sound systému Dickies Dynamic Sound, což bylo v době, kdy se na ostrově hrálo rhythm and blues, mento, calypso a pomalu přicházelo ska. Byl inspirován staršími kolegy, jako byli Count Machuki nebo King Stitt, ale brzy rozvinul hlášení svým velmi kreativním způsobem do vyšší ligy. Brzy vynikal jako skvělý řečník a stal se taky výborným průvodcem tanečních akcí po Kingstonu, kde nejen hlásil intra, co se zrovna hraje, ale rovnou písničku doplňoval vlastními hláškami i rozsáhlejšími texty a melodiemi. A právě u sound systému je poprvé slyšel i John Holt, tehdy to byl zpěvák Deep Paragons, a to zrovna, když Uroy to justoval přes nahrávky od labelu Treasure Island. John se o tom pak hned zmínil majiteli vydavatelství, Dukeovi Reedovi, a ten si Roye pozval do svého studia. V roce 1970 tak u něj vznikly první tři velké hity Uroye, známé klasiky Wake the Town and Tell the People, Rule the Nation a nebo song Were You the Ball, v kterém se dělilo mikrofon právě s Johnem Holtem. Bylo to tehdy, jako by se narodila nová Jamajka, vyprávěl později Dennis Al Capone, jeden z toasterů, kteří se u Uroye inspirovali. Najednou o nás DJs začali pečovat jako o bohy. A tak trošku modernější produkce Sharper Than Joe Frazier. Daddy Uroy, mini tribut. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A vzpomínáme Uroye, protože teď 21. by měl narozeniny.

0: Yeah.
1: You know what I mean?
0: Yes, we know what you mean. To byl Daddy Uroy a až v průběhu toho songu mi došlo vlastně, kterýho Joe Frazera on to myslí, Matt Profesora, protože podle toho zvuku, podle toho dabování toho zvuku mi došlo, aha, to je ze studia Ariwa. Tak to byl Daddy Uroy, myslím, že vydali spolu minimálně jedno celý album a vzpomínka na Uroje, který by teď 21. oslavil, jak se říká na Jamajce, Earth Strong. Tak teď už nejvyšší čas pokračovat.

byl, nahrával spousty tapletů právě na svoje instrumentálky, který celý udělal hlasem. A takhle spolupracoval s Capletonem, s Janine, s Kabaka Pyramidem a s mnoha dalšíma. Pokud neznáte, vřele doporučuji, na YouTube najdete pod DubFXem spousty zajímavých věcí z Jamajky. Tak ten bude 26. září před Cross Clubem v rámci 25. výročí tohohle kultovního klubu v Holešovicích, Cross Club, a 26. září, pozor, pozor, akce začíná už odpoledne v 16 hodin, tak kdo máte chuť, tak nepropásněte. No a stejný den potom večer, potom v Lucerna Music Baru, taky docela vlastně early gig, myslím, že od 7 od večera, vystoupí velmi zajímavý mongolský hip-hop, pánové, který vypadají na lídry mongolského hip-hopu, tak tip pro vás, B. Tamir, Mad B, One Shrell a Hoy Dai představí produkci labelu Matsway Records, který je prý hodně v topu, co se týká mongolské scény. A tak to je malinká odbočka k hip-hopu a potom mám pro vás ještě tip na bashment, kde se bude potkávat dancehall a R&B hip-hop s jedním z nejlepších selektorů, který tady u nás v Praze jsou, a to je z mýho pohledu malijský nebo západoafrický selektor Amadu, vlastně jménem, který v Praze žije už typuju tak 25-30 let, možná i déle. Tak ten má pravidelný soboty teďka v prostoru jménem My Place, to znamená teďka 26. září je nejbližší příležitost a tam ty akce začínají až od 23. a prostor najdete Our Place Music Club Prokopova 18 v Praze na Žižkově. Tak tolik tipy pro nadcházející týden, co se týká říjnových akcí, tak aspoň malá vyhlídka. Ještě jsem vlastně, ještě jednou možná dobrý zmínit, v pátek v Krosu už zmiňovaný Nevereš, doktor Kari Kokoman a Messenger a spolu s nimi doprovodný zpěvačky z G-Appeals a další vzácný hosté. To bude v pátek a v sobotu tam potom DubFX před Krosem. Výhledově potom 1. října Toasters na Strahovský sedmičce a 8. října Dub Pistols za doprovodu Zoo Blasters, nebo který budou přeskakovat, a selektorem večera bude Yukimura. Tolik pro začátek října a potom ještě jednou teda zopakuju 29. října Urban Bushman a Rising Spirits Trio v Krosu. To je čerstvě potvrzená záležitost, kterou budeme zveřejňovat teďka až v nadcházejícím týdnu. Tak tolik kulturní servis pro Prahu. Pokud máte nějaký tipy z vašich měst, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, případně zmiňovaný Instagram Admiral Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo jammusic.net. Teď už slíbený segment novinek a začínám tím velmi slibným duetem Steven Marley a Beanie Man dohromady, to znamená dvě obrovský jména, jeden z reggae světa, druhý z dancehallového světa, a společný single se jmenuje Winning.

Oh gosh, to už je busy signál, který samozřejmě trenduje, velice hodně trenduje. Teď trošku zvolníme.

Rhythm Manem I Shall Be Released, horká novinka. Tohle je Christopher Martin a Jesse Royal, nicméně ten rhythm je narvaný a fakt velmi zajímavýma jménama, tak ochutnejme další. Romain Virgo, hned na úvod té selekce a

Jsem se úplně zaposlouchal do toho, že normálně, když takhle hrajete rytm, tak dáte třeba sloku, refrén a hned další verzi, jenomže když vám zpívá Romain Virgo, který byl loni oceněn jako The Caribbean Reggae Artist of the Year, a ještě vzpomínám na dva nádherný koncerty, který nám nadělil v Praze, no tak mě to úplně uneslo. No Substitute. Na tom rytmu najdete i další jména, jako je třeba Pinchers, nebo jeho brácha Spanner Banner, a je tam taky Richie Spice, což jsou všechno bráchové, by the way. A tohle je duet taky, a společně s nimi tam Mr. G, a song se jmenuje Free Up the Youth Dance.

Takže brand new rhythm I Shall Be Released, no říkám brand new, protože to teďka vyšlo s mnoha zajímavýma současnýma jménama, nicméně samozřejmě pravděpodobně ty, kdo se pohybujete v reggae music, jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Ano, samozřejmě reggae svět má některé instrumentálky hodně rád a neustále je recykluje v nových podobách s těma zpěvákama tý současný generace. Tenhle ten song má zajímavou historii, protože I Shall Be Released je song, který původně už v roce 1967 napsal Bob Dylan, který to nahrál se svojí kapelou během slavných sessions ve sklepě domu zvaného Big Pink. No a takže první verze se objevila na debutovém albu té skupiny v roce 1968. Do reggae to předělali The Heptones pro legendární studio One, to znamená Coxon Dot tam byl u mixážního a producentského pultu a právě tato specifická basová linka a rytmická struktura se stala základem pro klasický rhythm I Shall Be Released, který se takhle čas od času zopakuje. Namátkou bych mohl zmínit třeba verzi z roku 2002, kdy to tehdy naspívali Anthony B, Capleton, Admiral Tibet, Glenn Washington, Lady G, Luciano, Queen Africa a mnoho dalších. Tehdy to vyšlo v solidně velkým releaseu. Tony Rebel tam byl, třeba taky Sugar Mine dokonce, nebo Sizzla Kalanji. Právě Sizzla, od toho tady mám jednu úplně novou věc, kterou si dáme v rámci Brand New Releases. V premiéře máme 23 hodin 58 minut, to znamená, už dávno bylo 5 minut po 12. A brzy přichází čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc a trochu se odpočinout před novým týdnem, protože hned v pravý poledne mě čeká polední menu a většinou takhle, když vysílám v noci reggae music, tak i to polední menu je tím hodně ovlivněn, tak budeme tam třeba pokračovat, teď vás ale čeká ještě novinka a la Sizzla Kalanji, od kterého jsem chtěl předtím zahrát něco z Exterminator. No ale, ale ještě jedna odbočka, chtěl jsem vám jenom ochutnat, jakže zní ta verze od Heptones.

0: Tak, ještě jedna novinka, kterou jsem vám moc chtěl zahrát. Jalil, mladý jamajský rastaman, který se svojí kapelou navštívili Prahu loni na naše pozvání a který mi udělal velikánskou radost.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

Zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: São Paulo. About São Paulo.

Zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Color Radio.